0: Nie oni.
1: Jari hovorí špeciálne vybrané trnavské slova pošťo.
0: Šena, ščekat, ščúl, ščítaný, ščetka, ščedrý den, ščít, ščítna žľaza, ščava, ščasci a hlavne...
1: Štipendium. Vybrané slova pošťo. Nádhera. Nádhera.
0: To Slovensko je také úžasné.
1: Je perfektné. Je dokonalé.
0: Neby tých ľudí.
2: Viac Juniora a Marcela do vášho života pošlome zajtra v piatok už o 6 ráno. Fanrádiovská ranná šo.